0: Dobré ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 6:10. 10 minút a čas na meninovú pesničku tradične.
0: Ja sa teším, že dnes je tam Vadim a hráme Vadim, nevadím.

0: Zás o nás hovoria.
1: To sme my dvaja. Minútu a pol po 7 hodine. Dobré ráno všetkým z fanrádia. Je streda 27. mája.
0: Čo by za to Majtánova dala?
1: Šťastnú hodinku máme nachystanú.
2: No pusu.
1: Šťastná hodinku
0: poďme mám. Zahrať, nie?
1: Lepší už nebudeme. Lepší už nebudeme. O chvíľku nás čaká aj meninová pesnička. My sme Junior a Marcel. A toto je psychiatria.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

počuješ 80-ky a 90-ky. My ti ich hráme. Internetové fanrádio 80-te a 90-te. Na webe fanrádia.

Stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.